0: voziš.
1: Máš album svoj?
0: Ja nepoznám, te se
2: to
0: vozím.
2: Pa Instagramu, pa Vimeru, pa Snapchatu mám
0: saj. Ty nepoznáš, me se voziš. Fulje po ceni se vozim. Sa se mor s tobom meni.